Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

0: Hit Radio Nerd Music.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě poslouchá.

0: A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hit Radio North Music.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

pod kůži do tepen se vpím a tuším, že musím ven skrz hloubku ran.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Radio Nord Music.

0: hodnotě 500 korun zdarma.
1: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
0: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.

0: Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: I letos na podzim mi buší.

Radio Nord Music. Hit Radio Nord Music. We're from Mr. 305.

Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 7 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. A je to tady. Dneškem školákům a studentům oficiálně začínají letní prázdniny. Školní rok totiž letos skončil mimořádně už v pátek 26. června na základě rozhodnutí ministra školství Roberta Plagy. Prázdniny končí v pondělí 31. srpna. Kvůli startu prázdnin potkáte na silnicích více policejních hlídek než obvykle. Zaměří se především na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality. Z Prahy dnes dopoledne odletí český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin, který bude pomáhat ve Venezuele postižené zemětřesením. Výprava čítá 70 členů, hasičů, statiků, specialistů dronové služby nebo kynologů se speciálně vycvičenými psy. Česko nabídlo Venezuele pomoc krátce po přírodní katastrofě, která tuto jihoamerickou zemi zasáhla tento týden. Jedničkou draftu zámořské NHL se stal podle předpokladů kanadský útočník Gavin McKenna. 18-letého hokejistu si vybralo Toronto, které na začátku května získalo právo první volby v loterii. Nejvýše postaveným českým hráčem letošního draftu zámořské NHL se stal podle předpokladů útočník Adam Novotný. 18-letého hokejistu si ze 24. místa vybrali Vancouver Canucks. A teď se jdeme podívat k nám do regionu.
8: Dneska se můžete vydat na muzejní pochod s Žateckým regionálním muzeem. Turistický pochod startuje v Žatci na rozcestí ulic Rooseveltova a u Oharky, a to v 9 hodin. Výlet měří zhruba 8 kilometrů a provede vás údolím řeky Ohře, ale kvůli vysokým teplotám určitě nepřeceňte svoje síly.
9: Máš chuť na 90? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
10: Počasí pro dnešní den jasno až polojasno, denní maxima 35 až 39 stupňů Celsia. Dobré ráno.
11: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
10: Krásné dobré ráno, moji milí. 3 minutky po 7. Leona Děnděši s vámi dneska sama bez Filipa, ale máme takovou dámskou jízdu s naší zprávařskou Ivou, tak doufám, že se máte krásně jako my dvě. Slunce svítí horko. Já doufám, že se dneska nerozpustíme ve vlastní šťávě. My vám k tomu budeme hrát samý skvělý pecky. Doufám, že se vám to bude líbit a napište mi, kdo vstáváte s námi. 777-937-777 a asi jdeme na to. Nejlepší víkend v českém éteru startuje právě teď.
11: Hit Radio.

Krásné dobré ráno, 7 hodin 10 minut s vámi Lea, doufám, že se máte krásně podle toho, co píšete. Každopádně, jak už říkala Iva ve zprávách, začaly nám letní prázdniny. 1 300 000 školáků. Je mi jasné, že zatímco včera jste je ještě museli třeba budit o 6:30, dneska jsou na nohách sami od 5. Tak co, jak pak to zvládáte? Pro rodiče odstartovala i taková ta každoroční hra Zabav své nezabavitelné děti na 2 měsíce a nezblázněte se z toho. Tábory jsou drahé, o tom žádná, a taky docela obsazené. Babičky si užívají takovéto aktivní stáří na paraglidingu. Třeba jako moje babička, někde v Karibiku, a vy máte práce, že si o dovolené můžete nechat jenom zdát. Takže prosím vás, taky vzkaz pro 120 000 učitelů, kam vlastně spadá i moje maličkost, protože sama jsem třídní učitelkou třeťáků na konzervatoři, takže jsme to zvládli, přežili jsme to, jsme prostě dobří. Tak ať už budete o prázdninách všichni dělat cokoliv, dejte klidně vědět, ať se můžeme inspirovat vzájemně. Je super, že to léto začalo, protože za půl roku jsou tady Vánoce. Teď už Clue, Iceland Sound a taky Dasha a její Austin. Tak doufám, že se máte krásně, pište dál, co děláte, vstáváte, možná usínáte, jsme Hit Radio.

0: ráno. Dneska máme 27. června, to znamená, že dneska bude skvělý den i po hudební stránce, protože do České republiky dorazila jedna z nejlepších kapel, kterou mimo jiné velmi rádi hrajeme. Tak schválně, jestli poznáte, o koho se jedná a kdo dneska v pražských Letňanech má vlastně koncert. A to taky znamená, že si můžu vylézt na střechu svého baráku, protože bydlím hned vedle a vlastně ten koncert si i vychutnat. Apologize. A nebo Love Runs Out. No a do třetice určitě znáte i tenhle song. Jsou to One Republic, kteří dneska mají koncert v pražských Letňanech. Ty brďo, tam bude takový horko, tak kdo se chystáte, tak si to neskutečně moc užijte a my budeme pokračovat dál. Za chviličku Sunrise Avenue, Ed Sheeran a taky takové ty zprávy, které rozhodně potřebujete vědět pro start nového dne. Ranní update za chvilku.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dvě minutky po půl osmé, ranní update startuje právě teď.
1: Ranní update.
2: Jsou tady krátké zprávy, dobré ráno. Policie v japonské prefektuře Osaka spustila virtuální policistku jménem Aiko. Varuje před podvody, jejíž obětí se stává zejména starší generace. Jméno policistky je kombinací anglické zkratky AI pro umělou inteligenci a koncovky KO používané u ženských jmen. Internet má nový hit, jsou to pleťové masky na dámské pozadí. Jsou napuštěné sérem, přiloží se na pokožku a nechají působit několik minut. Nejčastěji slibují hydrataci, zjemnění, rozjasnění a hlavně konec celulitidy. Pokud tedy v drogérii masku na pozadí najdete, nedivte se, skutečně existuje. Britský král Karel III. Nebude ani po dokončené nákladné desetileté rekonstrukci v příštím roce žít v Buckinghamském paláci. Oznámili to zástupci panovnické rodiny. Karel bude i nadále přebývat v Clarence House, svém dlouholetém londýnském sídle nedaleko paláce. V Buckinghamském paláci si ale nechá pokoj pro případné přespání.
0: Ivuško, děkujeme, masku na pozadí si zkusím pořídit. Teď už další muzika.

0: Erik Fritz, Call on Me. Takhle chutná sobotní ráno z Eteru Hit Rádia. Hezký dobrý den, za minutku 7:45 s vámi Lea. Chodí nám spousty zpráv od vás, tak jdeme na ně. Píše nám tady posluchačka, ahojky, já dnes jedu na tábor na víkend a pak budu 5 dní doma a pak se vrátím na měsíc zpátky. Jo, dobře, chápu, už jsi tábor. Taky nám tady píše další posluchačka Hanička. Už jsme s Rokym Pitbull taky vzhůru, procházka, dokud nebude vedro a pak rodinná oslava. V tomhle vedru to bude spíš rodinná grilovačka. Hezký den všem, Hana. To je pravda, takže bychom se vlastně všichni mohli posypat grilovacím kořením, propec se do Zlatova a do Křupava. Za chviličku Roxette nebo taky Ella Henderson, Radimental a Kateřina Marie Tichá. Tolik muziky, potom už zprávy.
1: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví z Pomyšl.cz.

0: Velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: zvířat a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
1: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
0: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou blade battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Hi, this is Madonna.
7: On air.
6: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 8 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Vlna veder v Evropě včera opět lámala rekordy, když v Německu padl celoroční teplotní rekord a v Británii naměřili třetí den po sobě nejvyšší červnové teploty. Svůj nejteplejší den v roce zažila také Belgie. Ve střední Evropě mají vedra kulminovat o víkendu. V Česku by se přitom teplota měla přiblížit k 31 stupňům, anebo i tuto hodnotu překonat. Tři evropská hlavní města, Prahu, Berlín a Kodaň, spojuje nová železniční linka. Jejíž provoz byl včera na berlínském hlavním nádraží zahájený. Linka je jedním z 10 pilotních projektů Evropské unie na podporu přeshraniční železniční dopravy a je první, kterou se podařilo uvést do provozu. Španělští fotbalisté porazili na mistrovství světa Uruguay 1-0 a vyhráli skupinu H. Spolu s nimi postoupili do vyřazovací fáze Kapverdy, které v souběžně hraném utkání remizovali 0-0 se Saudskou Arábií. To Francie díky hetriku Usmanea Dembeleho porazila Norsko 4-1 a vyhrála skupinu I. Senegal deklasoval Irák 5-0. A teď se jdeme podívat k nám do regionu.
9: V Hrobu na Teplicku se dnes konají městské slavnosti u zbořeného kostela. Začínají ve 14 hodin bubenickou show. Během dne se představí hrobské spolky, své umění předvede také kouzelník a hrát bude legendární Ivan Mládek a jeho banjo band. No a ve 22 hodin si užijete světelnou show.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
11: Počasí pro dnešní den jasná až polojasná obloha a nejvyšší denní maxima 35 až 39 stupňů Celsia.
12: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady
13: Víkend
12: s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
11: Jsem tady s vámi i 3 minutky po 8. Až do 13. hodiny budeme spolu hrát tu nejlepší muziku, dobrou náladu, pozitivní energii. Však už to znáte. Občas si říkám, jak to vlastně dělám, že jsem v tom éteru taková maková. Ne, já jsem se dobře vyspala, i když teda ty horka jsou neskutečný. Možná to někdo máte podobně, tak se za chviličku schladíme. Teď už Avicii, Taylor Swift a spousty dalších skvělých hitů, tak hezké dobré ráno a volume doprava.
12: Hit Radio North Music.

S vámi Taylor Swift a Kille a Děnděši. Taková Nováková. Každopádně, jestli máte pocit, že se tyhle dny, sobota, neděle upečeme, tak se upečeme. O víkendu totiž budou 40, to už víme, dneska 39, zítra pozor. Dokonce Praha hlásí až 41 stupňů, což je katastrofa. A pro ochlazení připomínám katastrofální vedra v roce 1540, kdy bylo 200 dní bez deště. Vyschlo dokonce i Labe, takže ano, může být opravdu i hůře. Ale nebojte se, jen co pořádně začnou prázdniny, prudce se nám zase ochladí. Příští víkend má být jenom něco přes 20, logicky, že jo? Prázdniny, tak proč by mělo být teploučko. Každopádně já si myslím, že většina z nás si opravdu od těch veder na chvíli rádo odpočine. Teď už zmiňovaní One Republic, kteří dneska v pražských Letňanech mají velký koncert. Tak vyrazte, ale upečete se zaživa.

I dneska v sobotu 27. června se bude roztáčet kolo narozeninové rulety, takže pomalinku přemýšlejte, kdo má ve vašem okolí narozeniny, měl nebo bude mít, protože dneska tam je opravdu nezapomenutelný zážitek. Co vás čeká, se můžete mrknout na web hitradio.cz, stačí tam kliknout na soutěže a tam už vám to všechno vyjede. Do té doby činasky Alvaro Soler, Topic nebo Abracadabra, ať trošku záprší, Lady Gaga.

0: Taky nechcete končit léto větou?
1: To zase nějak uteklo, viď?
0: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
2: Mami, ten Superland byl boží.
3: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
4: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
5: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
6: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
0: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
6: Romantika.
0: Sportáky.
6: Zábava pro děti a mnohem víc.
0: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.
2: Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: Ranní update.
1: Dobré ráno, jsou tady další krátké zprávy. Pokud o víkendu plánujete výlet na Pražský hrad, tak se může stát, že nepotkáte hradní stráž a neuděláte si s ní selfíčko. Stráž na čestných stanovištích před hradem se totiž v případě velkých veder stahuje. Kluci tak budou hlídat za branami ve stínku. Pokud prodáváte byt a okna má na jih, tak s prodejem počkejte. Současná vedra totiž snižují cenu takových prostorů, upozorňují na to odborníci. Šanci ale máte, pokud má váš byt izolaci a ve výbavě i klimatizaci. A teď se pro změnu trochu schladíme. Za 6 měsíců bude po Vánocích. Co se svátků týče, tak obchodníci už vydali seznam největších trendů, které by pod stromečkem neměly chybět. Jsou to voděodolné čtečky knih, masážní pistole a herní konzole.
2: Ivuško, díky za tuhle zprávu, protože já nevím, jak vy kamarádi, ale já se svojí kamarádkou Janičkou se neskutečně těšíme na ty Vánoce a vždycky každý rok se předháníme, kdo z nás bude mít dřív tu vánoční výzdobu. Tak já myslím, že letos to trumfnu a začnu už v říjnu. Teď už další muzika.

0: 8 hodin 40 minut aktuální čas, posloucháte Hit Radio 27. června, tak nezapomeňte, že za 20 minutek bude tady narozeninová ruleta pro někoho z vás, takže pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak zbystřete, zapište si číslo ke mně do studia 800 937 937 a kdo zavolá jako první, jdeme vysílat společně, zahrajeme song a dostanete nezapomenutelný zážitek. Takové ty vzpomínky, které vám nikdy nikdo nevezme. Za chviličku Marek Ztracený a spousty dalších skvělých hitů, tak volume doprava a buďte s námi. Hezké ráno.
1: Teď můžeš mít Hit Radio Nord Music i v kapse. Máme nový instagramový profil. Hit Radio podtržítko Nord Music. Hit Radio podtržítko Nord Music. Koukneš do zákulisí rádia, uvidíš nás při práci a potkáš nejlepší partu posluchačů. Skrz náš instagramový profil tě navíc dostaneme i na nejlepší akce a koncerty na severu Čech. Tak si nás najdi, dej follow a buď připravený na ty nejlepší soutěže. Hit Radio podtržítko Nord Music, protože nejlepší věci se nedějí jenom ve vysílání, ale taky na našem novém Instagramu. Hit Radio podtržítko Nord Music.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
1: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
2: Vraťme čas alespoň na jeden den.
1: Do Třebíjlic přijíždějí Lou Vega a Stacey.
2: Legendy v Třebíjlicích uvádějí Summer Mambo Festival.
1: Velká devadesátková show.
2: Letní atmosféra.
1: Rodinná piknik zón.
2: A program pro děti.
1: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
2: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíjlice.
1: Více na legendy v Třebíjlicích.cz.
3: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 9 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Vedra nepolevují. Meteorologové upozorňují, že v Česku by o víkendu mohl padnout absolutní český teplotní rekord 40,4 stupně Celsia ze srpna roku 2012. Úřady proto nabádají, aby lidé dodržovali pitný režim a vyhýbali se pobytu na slunci. Hasiči varují před zvýšeným rizikem požárů a zdůrazňují opatrnost při zacházení s otevřeným ohněm. Několik krajů už vyhlásilo zákaz rozdělávání ohňů. S benzínem to není žádná sláva. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot o víkendu mírně vzrostou. Benzín zdraží o 4 haléře na 40,46 korun za litr. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 36,40 koruny. Jde o ceny na víkend i na pondělí. Fotbalisté Belgie porazili na mistrovství světa Nový Zéland 5-1 a ovládli skupinu G. Egypt poprvé postoupil do vyřazovací fáze, v níž se 3. července utká s Austrálií. Ve skupině G po remíze 1-1 s Íránem skončil druhý o skóre právě za Belgií. A teď už jdeme k nám do regionu.
8: Dnes si můžete užít divadlo na zámku. Na zámku Novýhrad v Jimlíně je na dnešek připraveno představení činoherního studia Ústí nad Labem Jídelní vůz od 20 hodin. No a zítra zabaví zase děti hudební divadlo Hnedle vedle. Bude to o 16 hodin v zahradě františkánského kláštera v Kadani pořadem Hodinka zpívání.
9: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
10: Počasí pro dnešní den jasná, polojasná obloha a bude horko, teplo, sluníčka až 39 stupňů Celsia.
11: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děndější na Hit Radio.
10: Hezké dobré dopoledne, 3 minutky po 9. pokračujeme, nezastavujeme. Gone, gone, gone, to nás čeká David Guetta, tedy Swim, Stones and I a taky Britney Spears, tam trošku zpomalíme. Ale hlavně bude narozeninová roleta, takže dobře pozorně poslouchejte a jakmile uslyšíte moji výzvu, tak potom volejte na 800 937 937, ale teď už jdeme hrát.

Time, Britney Spears. Možná někdo teprve otevíráte svá očička do toho nového dne. Tak ať ho máte báječný, 9 hodin, 9 minut aktuální čas, posloucháte Hit Radio. A s vámi Lea. Jdeme na to! Za chviličku narazí nová ruleta, ale ještě předtím si představte, že v Londýně zrušili akci na podporu boje proti klimatu kvůli externímu horku. Extrémnímu horku, ne externímu. Vidíte, to už mám z toho horka. Já vám řeknu, že Bůh má asi hodně ostrý smysl pro humor. Je to jako, kdyby zrušili sraz abstinentů, protože na místě začalo z nebe pršet proseko. Nebo ne? A nebo taky, jako by dinosauři demonstrovali proti meteoritu. Já už nevím. Příroda evidentně převzala veškerý aktivismus sama na sebe. Prý to bude zábavnější. Tak ať je to, jak je to, dnešní den zvládněte, my vám k tomu budeme hrát skvělou muziku. Za moment Him Join Me, taky Miley Cyrus, no a potom už narozeninová ruleta. Takže pomalinku vyťukávejte 800 937 937 a jakmile řeknu volejte, tak potom volejte.

0: Miley Cyrus, End of the World. Hit Radio stále s vámi, 2 minutky po 9:45. Hezký dobrý den. A je to tady, přátelé, kamarádi. Narozeninová ruleta, volejte právě teď na 800-937-937. Máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny? Tak je to ideální pro vás. Volejte právě teď.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink. A nikdo vás neruší.

0: dovolená Xindl X, to já bych jela hned. Dokonce Xindl můžete vidět na nejlepším letním festiáku Hrady.cz. My startujeme už příští týden na Točníku, kde budu s vámi, takže se máme na co těšit. Teď už ale jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. A já se ptám, koho máme na telefonu. Halo, halo.
1: Ahoj, tady Aleš.
0: Aleši, odkud?
1: Já jsem z Plzně.
0: Z Plzně? Také tam máte takovou výheň?
1: Tady prší a tady ne, zima, mráz.
0: Tak okamžitě nechávám tady vysílání, jedu za vámi se schladit. Prozrať nám, jaké máš plány na víkend v tomhle horku.
1: No, budeme tak nějak zavřen, ale co nejvíc máme trošku vychlazeno jako ve sklepě, takže budeme zítra slavit právě, takže no, se to podaří.
0: A kdo bude slavit?
1: Bude slavit můj bratr a bude mít 40. Takže
0: krásný. 40. si říkal.
1: Je to tak.
0: Jak se jmenuje brácha?
1: Pavel.
0: Pavel, takže budeme hrát pro Pavla. OK, jdeme rovnou na pravidla. Potřebuju ten datum.
1: Ano. 28.6.
0: 28.6. dobře, už to tady zadávám do našeho chytrého počítače. Zahrajeme ti 3 hudební ukázky s datumem narozenin tvého bratra a na tobě bude jeden z těch songů si vybrat. Společně mu ho pošleme, jenom pozor, nemůžeš se k jednotlivým ukázkám vracet, automaticky bychom hráli tu třetí. Jdeme na to?
1: Dobře.
0: Tak já roztáčím kolo narozeninové rulety právě teď. Iris, Celine Dion.
1: Tak ještě jednou zkusíme.
0: Dobře, roztáčím kolo po druhé. Jeden z nejzamilovanějších songů Whitney Houston, I Will Always Love You.
1: Tak ještě pojďme trojku.
0: OK, roztáčíme po třetí. Myslím, že tohle se hodí.
1: To se vyplatilo, takže určitě.
0: Jasně, my bychom to stejně automaticky hráli. Každopádně, teď máš ten správný čas, aby si bráchovi mohl sdělit, cokoliv si přeješ. Pojď na to.
1: Tak milý Pájo, přeju ti k tomuhle jubileu, i když ještě k mému mladistvímu, ať jsi pořád tak mladistvý právě a ať se ti daří a ať si to zítra užijeme.
0: A ty jsi ten mladší nebo starší brácha?
1: Já jsem mladší.
0: O kolik?
1: O 3.
0: Zadanej nebo nezadanej?
1: No, it's complicated.
0: Ježišmarja! Já se ptám pro naše posluchačky samozřejmě. A brácha?
1: Brácha je zadanej.
0: No tak skvělý. A děti jsou?
1: Jo, ten má 2 chlapce.
0: A ty nic?
1: No, tak ještě.
0: Na tebe to ještě čeká.
1: Přesně.
0: A až skončí to complicated. Jsi skvělej. Každopádně, samozřejmě neodejdeš s prázdnou, krom toho, že ti budeme hrát Queeny, We Are The Champions a taky pro tvého bráchu Pavla, tak tady máme něco opravdu chlapskýho. Díky firmě Na Zážitky, můžeš se nejen ty, ale naši posluchači mrknout i na web, firmanazážitky.cz, kde nabízíme širokou škálu prostě všeho chuť. Ale dneska, si myslím, že si s bráchou užiješ. Máš rád auta a máš řidičák?
1: No jasně.
0: Brácha taky, předpokládám.
1: No je, určitě.
0: A co takhle Porsche GT3 nebo BMW M4 CSL?
1: No, to zní taky dobře.
0: Vůbec nevím já jako ženská, co ty zkratky znamenají, jo, ale teď dělám hrozně chytrou blondýnu, jak se říká. Každopádně, pokud si chceš splnit sen, ty nebo třeba brácha automobilový nadšenec, anebo si to sami zkusit, jaké je to prohánět se 300 km v hodině po závodním okruhu, tak přesně tady tohle tady dneska máme.
1: No tak, to je něco, tak to na takovou lekáru to se nikdo nalepí.
0: Hele, je to zážitková jízda, přesně v tom Porsche, co jsem říkala, BMW, vybereš si jízdu v jednom z těchto sportáků, můžete dát s bráchou třeba závody. Věková hranice, hele, tady to nehraje rozdíl, jestli mladší, starší brácha vůbec.
1: Přesně, tak skvělý.
0: Tak mi vydrž na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. Queeny, We Are The Champions, posílám za tebou a užijte si hezký odpoledne a narozeninovou oslavu. Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj, hezký den.

0: 9:45, posloucháte Hit Radio s vámi Lea, hezké dobré dopoledne. Mám tu pro vás takovéto klasické informační okénko, protože opět jakýsi
1: vědci
0: po celém světě zjišťují nejrůznější ptákoviny. Třeba prostě i to, jestli datla bolí hlava, když klepe do stromu. Chápete to? Prosím vás, tak za den dá ten pták 12 000 úderů a hlava ho nebolí, mozek mu plave v nějaké kapalině nebo co, já nevím. Jestli si na datla vzpomenu večer cestou z hospody podél naší aleje, tak mám asi problém, budu ho chtít překonat. Takže asi tak, to je z toho horká. Za chviličku Rosé, Bruno Mars a Paté, nebo taky Densko Duro, typicky letní song a Get Lucky, Daft Punk a Pharrell Williams. Tomu říkám silná hudební trojice.
2: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: Totální výprodej.
3: Vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: Totální výprodej v zahradnictví z pomyšl.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Buongiorno. Italské dny v Prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude
1: zdejší,
2: všude je fajn.
3: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 10 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Dnešní a zítřejší noc bude nejteplejší v tomto roce. Minimální teploty do rána klesnou na 24 až 20 stupňů Celsia, což znamená, že prakticky na celém území České republiky zaznamenáme tropickou noc. Ještě vyšší minima se paradoxně očekávají na kopcích a ve vyvýšených lokalitách, kde v noci povane mírný jižní vítr, který bude promíchávat vzduch a zabrání nočnímu ochlazování od zemského povrchu. Český výbor pro UNICEF vyhlásil mimořádnou sbírku na podporu dětí a rodin ve Venezuele, které zasáhlo zemětřesení. Pomoci mohou lidé přes projekt Zemětřesení ve Venezuele. Sbírky vyhlásily v týdnu i další humanitární organizace, například Člověk v tísni, Charita Česká republika, Český Červený kříž anebo ADRA. Tenistka Karolína Muchová může dorazit do Wimbledonu jako šampionka přípravného turnaje v Bad Homburgu. Na německé trávě se dostala do finále, v němž dnes dopoledne nastoupí proti bývalé světové jedničce Naomi Osakaové z Japonska. Zápas by měl začít kvůli vedru dříve, a to v 11 hodin. Teď už jdeme k nám do regionu.
7: Dneska se můžete vydat na muzejní pochod s Žateckým regionálním muzeem. Turistický pochod startuje v Žatci na rozcestí ulic Rooseveltova a u Oharky, a to v 9 hodin. Výlet měří zhruba 8 kilometrů a provede vás údolím řeky Ohře, ale kvůli vysokým teplotám určitě nepřeceňte svoje síly.
8: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
9: Bude jasno nebo skoro jasno během dnes, možnosti vývoje kupovité oblačnosti, nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů Celsia. Pozor, výjimečně mohou vystoupit až ke 40.
10: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděší.
9: Hezké sobotní dopoledne, změna taková maličká pro vás, ale příjemná, protože právě teď od 10. do 11. hodiny hrajeme hity na přání k vaření, anebo spíš k chlazení. Dejte vědět 777-937-777, napište si o váš song, co byste rádi slyšeli, čím vám uděláme radost. Klidně zahraju i vánoční song, abychom si všichni schladili. Je to čistě na vás, protože od 11 hodin tady budeme mít oblíbený podcast na jedné vlně, ale teď už hity jenom podle vás, takže 777-937-777, jdeme rád.
10: Hit Radio North Music.

11 minutek po desáté hrajeme hity na přání jenom podle vás. Výjimečně o hodinku dříve, než jste zvyklí o víkendu, takže taková ta nejlepší víkendová pohodička startovala právě úderem desáté hodiny. Napište mi na 777-937-777, co byste rádi slyšeli, a Hanka nám tady napsala: ahoj Leonko, moc ráda tě poslouchám, jsi vždycky taková pozitivní. Prosím, zahraj všem posluchačům, kteří právě teď poslouchají a musí být v práci, Vanilla Ice Baby. Dobře, těch Ice je tam nějak moc, ale vím přesně, co myslíš. Legendární takový rapový, hiphopový song z 90. let. Rozhodně zahraju. A ještě tady napsala: chtěla bych ho věnovat všem s láskou a lidi. Buďme na sebe hodní a k sobě ohleduplní, Hanka. Aňuško, děkuju moc za takovou zprávu a taky takové to poselství. No a samozřejmě, pojďme se společně všichni schladit. Vanilla Ice, Ice Baby z Eteru Hit Rádia. Co bude dál, je na vás. Pište si.

0: Horna, Miraj, vzpomeneš si, tohle se hodně povedlo. Chtěli jste to, my jsme vám to rádi zahráli. Pokračujeme dál, hity na přání 777-937-777. Výjimečně dneska o hodinku dříve, protože potom nás čeká podcast na jedné vlně s Bárou Divišovou a Andrejem Babišem. Takže se máte na co těšit. Samozřejmě vaše SMS-ková přáníčka, jdeme na ně. Ahoj, prosím zahrát Thriller od Michaela Jacksona pro naši tříletou dceru Laurinku z Ostravy a pro její třídu Sluníček z mateřské školky. Je to ta nejlepší holčička na světě, zdravíme a za chvíli vyrážíme na bazén, jinak bychom se uvařili. No tak jo. Přesně tohle si dáme za moment, taky Ray Dalton anebo Cyril a Stumbliny. Na co bude dál je na vás, tak si pište.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
6: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
7: Vraťme čas alespoň na jeden den.
6: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacy.
7: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
6: Velká devadesátková show.
7: Letní atmosféra.
6: Rodinná piknik zón.
7: A program pro děti.
6: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
7: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
6: Více na legendy v Třebíblicích.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio, hrajeme hity na přání jenom podle vás. 3 minutky po půl jedenácté, píše nám tady Lenka. Ahoj Leonko, prosím, zahraj nám Luna by Lando. Uděláš nám tím velkou radost. Právě pracujeme na zahradě a chystáme se na naší koupačku a čistíme bazén. Díky moc a bylo by to pro Jirku, Petra a naší Jiřinku. Tak chcete to, máte to mít a taky je doplní kapela Jelen, Touha a Pláč, o který si napsal Petr.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Buongiorno. Italské dny v Prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
2: Pozor, velká slevová akce tedy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
2: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 11 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. A začneme dobrou zprávou pro živnostníky. Odvody na sociální pojistné zpětně od července klesnou na loňskou úroveň. V účinnost vstupuje novela zákona, kterou již loni po volbách předložili představitelé vládní koalice. Chtěli tím hlavně pomoci osobám samostatně výdělečně činným. Novela ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníků na 40% průměrné hrubé mzdy a vrací jej na loňských 35%. S nastupujícími prázdninami a s velkým vedrem je na silnicích méně a méně bezpečno. Včerejšek byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. Při dopravních nehodách zemřelo 5 lidí. Prozatímní počet červnových obětí tak vzrostl na 40. Argentinec Lionel Messi sice z 5 góly vede soutěž o zlatou kopačku, ale v příštím zápase na mistrovství světa pravděpodobně žádný gól nepřidá. I když by se to proti outsiderovi z Jordánska nabízelo, trenér Scaloni na předzápasové tiskové konferenci oznámil, že jeho největší hvězda nebude v neděli v Dallasu v základní sestavě. Scaloni dodal, že za Messiho absencí v základní sestavě nejsou žádné zdravotní problémy a nevyloučil, že by ho v průběhu zápasu na trávník poslal. A teď už jdeme k nám do regionu.
6: V Hrobu na Teplicku se dnes konají městské slavnosti u zbořeného kostela. Začínají ve 14 hodin bubenickou show. Během dne se představí hrobské spolky, své umění předvede také kouzelník a hrát bude legendární Ivan Mládek a jeho banjo band. No a ve 22 hodin si užijete světelnou show.
7: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
8: Počasí pro dnešní den, jasná, polojasná obloha, nejvyšší denní maxima až 40 stupňů Celsia. Tak opatrně.
9: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děndější na Hit Radio.
8: Hezké dobré dopoledne, pokračujeme dál, protože před námi je Bára Divišová, která si k rozhovoru v podcastu Na jedné vlně pozvala premiéra Andreje Babiše. Takže já vám přeju příjemný poslech k tomu, skvělé hity, co víc si přát takhle dopoledne. Tak díky, že posloucháte, teď už partička Black Eyed Peas.
9: Hit Radio North Music.

0: Dobrý den, díky, že nás posloucháte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí premiér České republiky Andrej Babiš. Dobrý den, díky, že jste přišel.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A pane premiére, ke konec školního roku, jaký vy jste byl student?
1: Na gymnáziu jsem byl hrozný student, protože měl jsem tu spartianskou výchovu a až brutál. No a potom, když táta pracoval v zahraničí, tak po těch prověrkách jsem se musel vrátit jako rukojmí, aby naši neemigrovali, no. A tam to nebylo dobrý, no. Tam jsem měl dvojky.
0: Schování. Dvojky jsou špatné známky? Nebo byly podle vašich rodičů špatné známky?
1: No, schování jako.
0: Jo, takhle, jo. No. Jsou, no. Asi.
1: Nebo trojku dokonce. Chtěli mě vyhodit ze školy, no.
0: A za co jste jí dostal?
1: No, že se mi nechtělo vstávat ráno. Že jsem nechodil na tu první hodinu občas.
0: A to jako... vás maminka nevytáhla z postele zrovna?
1: Ne, maminka byla s tátou v zahraničí, já jsem byl sám u prarodičů. Ale na základce jsem měl celkem dobré známky, potom, ale to bylo jako fajn. Mě to bavilo, protože jsem vlastně strašně moc četl. A četl jsem nejrychleji ze třídy. Jsem četl knížky Jules Verna a Foglara a řecké báje a mýty a strašně rád jsem četl. Falešně jsem zpíval.
0: Ale to jste nám chtěl prozradit na úvod pořadu, jako věc, kterou on vás možná neví, naši posluchači a diváci.
1: No jo, tak dobře. Tak.
0: O to radši jste zpíval, ale.
1: Prosím?
0: O to radši jste zpíval, to se tak říká o lidech, kteří třeba nemají úplně absolutní sluch, že o to radši zpívají.
1: No, tak já zpívám známé písničky. Teďka jsem byl na Jelánech. To jsou všechno důchodci, jak já, co všichni. Bohužel teda Vašo Patejl zemřel, já jsem byl na Benátské na jeho poslední koncert. A měl jsem lístky na Evu Farna, trošku jsem se těšil, tím, že mám ještě teda dozvuky, teda mi hrozila zápal plic, tak jsem zůstal doma, no a viděl jsem na síti, že to muselo být absolutně jako super pecka ty koncerty, no, to je jako dneska absolutně naše nejlepší zpěvačka, no. Hit Radio Nord Music.

0: Naším hostem je dnes premiér Andrej Babiš, posloucháte podcast Na jedné vlně. Když se řekne prázdniny, co se vám vybaví? Máte nějakou vzpomínku na prázdniny?
1: Já jsem vždycky makal o prázdnina.
0: I když vám bylo 6 třeba?
1: 6, ne. To jsem chodil s rodiči, jsme chodili pod stan. Ale...
0: To jsme super. Máte na to nějaké hezké vzpomínky? Já si vás nedokážu představit, že stanujete.
1: No mám různé vzpomínky, no. Vím, že jednou se stalo, že nás vlastně, že jsme spali ve stanu a v noci někdo vyřízl nějakou díru do toho stanu a táto by ukradl všechny doklady a peníze, no tak to byl takový negativní zážitek, ale jo, tak o prázdninách jsem byl u babičky. Chodil jsem měl jsem strýca, který byl takový jako trenér fotbalistů, takový sportovec, tak jo, tak bylo to, byla to jiná doba, jak dneska, no. No a já, když jsem potom už byl na gymnáziu, tak už jsem většinou pracoval, i na vysoké škole jsem pracoval vždycky o prázdninách. Já jsem si chtěl vydělat peníze.
0: Co Andrej Babiš a letní lásky o prázdninách?
1: Letní lásky... No, jedna taková byla, no. Jedna taková byla.
0: Jsem zvědavá.
1: Já myslím, že to byla dcera generálního ředitele Jablonexu.
0: To je strašně dávno. Jsem mířil hnedka vysoko, dobře.
1: Ne, tak ona tam, můj táta pracoval zahraničí, tak ona tam byl, taky tam byla o prázdninách. A já jsem byl jako strašně plachý.
0: A dneska už nejste?
1: Dneska, no fakt jsem byl plachý, já jsem nebyl nějaký Don Juan.
0: A dneska už nejste?
1: No já jsem z toho, dneska už jsem starý na to, jako.
0: Budu drzá,
1: dneska jsem rád, když faninky vlastně mi projevují lásku a pečou mi štrůdl. Já mám několik faninek, které mi pečou štrůdl. Například jedna paní z Plzně, skvělý, potom jedna paní z Mostu, ta se mě stále ptá, kdy bude to nádraží rekonstruované, potom další paní, jo, takže pečo mi štrudl, no.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio Nord Music. I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: Naším hostem je dnes premiér Andrej Babiš, posloucháte podcast Na jedné vlně.
1: To jsem se chtěla zeptat, jestli vy si dokážete představit, že byste třeba bez těch sociálních sítí dneska ještě dokázal fungovat, protože vlastně ve chvíli, kdy ty politici potom, když určujou třeba i těm mladým, jo, kde je to trochu jiné, vlastně, že by je neměli používat a podobně, tak že asi se vám je bude hůř jako přesvědčovat ty mladí.
2: Když je vysvědčení, tak jsme se domluvili, ČTU, budeme vysílat na sítích o tom velkou reportáž, jak vlastně si děti chovají na těch sítích. Tím, že bych to doporučoval všem rodičům, aby přes ty prázdniny vlastně možná věnovali víc času a pobavili se s těmi dětma. Ty dopady sociálních sítí jsou fakt negativní, jo, roste ta agresivita, šikana, pokusy o sebevraždy, jako ten kratom.
3: Dobrý den, jo, tady řidič Kropičky, za chvíli vidíme Kropičku ústí, předlice, Smerkurové,
0: oběd, vševodice. Nakolik jsem se v tomto zaspal,
3: opatrně, aby do nás to někdo nevrazí.
2: Zaspali v tom, jak používat mobily na školách. Já jsem ukazoval takovou mapu. My jsme vlastně jedni z mála, kde nemáme žádnou regulaci.
3: A dobrý den, mě na to upozornil
2: teďka vlastně irský premiér, když mi vykládali, když to zavedli, co se stalo, na těch střídách nebylo ticho, ale tím, že neměli ty mobily, tak začali mluvit, začali se smát, že to je úplně jiná záležitost, takže původně ministerstvo školství to chtělo mít jako doporučení, teďka jsme viděli, že už jsme pozadu, tak jsme to načetli společně s ministrem školství jako zákon. Každá ta škola si to nějak řešila, jo, ale asi je potřeba to řešit nějak systémově a ohledně těch sociálních sítí, tak tam to pozorujeme, co se děje Austrálie, teďka Francie, teďka stále víc těch států o tom mluví. Bavím se o vlastně prvním stupni, o těch základkách, protože v některých školách samozřejmě ty mobily jako používají a tak dále, takže je to složitá problematika a chceme alebo vyvoláváme k tomu nějakou celospolečenskou debatu, kde všichni se k tomu budou nějak jako vyjádřovat.
4: Hit Radio North Music.
5: XXL Výprodej v online shop.cz.
6: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Hledáte program pro celou rodinu? Tak si zapište neděli 28. června. Baggerfest 2026 v Mostě nabídne den plný zábavy, hudby a atrakcí pro malé i velké. Těšit se můžete na Míšu Růžičkovou, Bibi Boom, soutěže malování na obličeji a taky Hit Radio North Music. Těšíme se na vás. Doražte!
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.
10: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
11: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
10: Ušetřete s
12: Tiskru levně CZ.
13: Náplně hned.
14: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte podcast Nové vlny, naším hostem je dnes premiér Andrej Babiš. Já ještě zůstanu o toho školství, máme konec školního roku. Jedna z věcí, kterou vy jste si předsevzal, byla změna jídelníčku ve školních jídelnách.
1: Ano, to strašnou výživou.
0: Ano, muselo se to odsouvat. Proč?
1: Protože to bylo úplně nesmyslné. Jako. Tam byly věci, které pro ty školní jídelní byly absolutně... Já jsem je navštívil X, jo, tam byly nesmysly, že když děti nesnědly to jídlo, že se to stává odpadem, že je potřeba to platit, že to nemůže ani dostat, ani bezdomovci, ani prasata to nemůžou sežrat, jo. Že si tam děti můžou nosit svoje jídlo, že tam musí být ten podíl luštěnin, jo, takže potom ty hamburgery, které jim chutnaly, tak tam doplňovali nějaké luštěniny, ty jim potom nechutnaly. Já jsem toho obešel strašně moc, no a domluvili jsme se, že to prodloužíme, že ta vyhláška nezačne platit, že se odloží do 31. srpna 2027, no a za ten čas připravujeme nějaké změny, jak se to vylepší.
0: Závěrem, co byste popřál našim posluchačům?
1: Teď vlastně začíná léto, ať na sebe dávají pozor, ať samozřejmě se věnují dětem, jo, ať odloží ty mobily všichni.
0: Musíte jít příkladem,
1: určitě...
0: My si počkáme na ten pokus, až vám ho zabaví.
1: O prázdninách vždycky o dovolenách vlastně jsou to takové jako situace, aby zkrátka dávali na sebe pozor a aby se v pořádku vrátili všichni a... Já se
0: odložíte mobil, aspoň když pojedete na dovolenou. Jo, vždycky jezdíte do Řecka, jezdíváte, že?
1: No.
0: Pojedete znova?
1: Mhm.
0: Odložíte mobil?
1: Jo.
0: Na jak dlouho?
1: No tak ráno otevřu, zavřu ho a potom otevřu před večeří a zase ho zavřu.
0: Máme to nahrané. Pane premiére, moc díky, že jste byl naším hostem.
1: Dobře, děkuji.
0: Hezké léto i vám.
1: Jo, děkuji i vám, krásné léto a všem posluchačům a divákům.
0: Hezké léto přeji i já vám a budu se těšit opět na slyšenou, na viděnou v podcastu na jedné vlně.
2: Hit Radio Nord Music.

dopoledne, tohle se přesně stane, to když moderátor si zapomene zapnout mikrofon. Taky jsme lidi z Maša a Kostky, tak nám to odpusťte, jsme zpátky a celý podcast na YouTube s Bárou Divišovou na jedné vlně si můžete pustit a vychutnat si ho úplně celý. Každopádně, co si budeme vychutnávat teď, jsou skvělý hity. Co takhle Sweet Caroline a nebo Ed Sheeran právě teď?

0: Teď můžeš mít Hit Radio Nord Music i v kapse. Máme nový Instagramový profil. Hit Radio podtržítko Nord Music. Hit Radio podtržítko Nord Music. Koukneš do zákulisí rádia, uvidíš nás při práci a potkáš nejlepší partu posluchačů. Skrz náš Instagramový profil tě navíc dostaneme i na nejlepší akce a koncerty na severu Čech. Tak si nás najdi, dej follow a buď připravený na ty nejlepší soutěže. Hit Radio podtržítko Nord Music, protože nejlepší věci se nedějí jenom ve vysílání, ale taky na našem novém Instagramu. Hit Radio podtržítko Nord Music.
1: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Taky nechcete končit léto větou.
4: To zase nějak uteklo, viď?
3: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
5: Mami, ten Superland byl boží.
6: Večeře v kafe Imperial byla vynikající.
7: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
8: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
9: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
10: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
9: Romantika.
10: Sporťáky.
9: Zábava pro děti a mnohem víc.
10: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Hit Radio.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: se dá.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude je fajn.
3: Buongiorno. Italské dny v Prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
4: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. 27. června si užijte v Chomutově kino pod hvězdami. Sobotní filmový večer pod čirým nebem. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: 12 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Tropickou noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, změřili meteorologové v noci na dnešek na pětině měřících stanic. Vyskytla se téměř ve všech krajích od nížin po hory. Nejteplejší noc prožili lidé v centru Prahy. V Klementinu neklesla teplota pod 23,7 stupně Celsia. Teplé noci se očekávají i na neděli a pondělí. Dnes či zítra během dne se také očekává překonávání absolutního českého rekordu 40,4 stupně Celsia ze srpna 2012. Hlavní dovolenou v zahraničí letos plánuje 40% Čechů, stejně jako loni. Dovolenou v tuzemsku zvolí 32% lidí, o 5% bodů méně než před rokem. Vyplývá to z nového průzkumu. Nejoblíbenější zahraniční destinací letošního léta je Itálie, následuje Chorvatsko a Řecko. A cestujeme dále. Tři evropská hlavní města, Prahu, Berlín a Kodaň, spojuje nová železniční linka, jejíž provoz byl včera na berlínském hlavním nádraží zahájený. Linka je jedním z 10 pilotních projektů Evropské unie na podporu přeshraniční železniční dopravy a je první, kterou se podařilo uvést do provozu. A teď už jdeme k nám do regionu.
8: Dnes si můžete užít divadlo na zámku. Na zámku Novýhrad v Jimlíně je na dnešek připraveno představení činoherního studia Ústí nad Labem Jídelní vůz od 20 hodin. No a zítra zabaví zase děti hudební divadlo Hnedle vedle. Bude to o 16 hodin v zahradě františkánského kláštera v Kadani pořadem Hodinka zpívání.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
10: Jasná, polojasná obloha, nejvyšší denní maxima až 40 stupňů Celsia.
11: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
10: Hezké teď už sobotní odpoledne, 27. červen, v léto v plném proudu, začaly prázdniny. Na většině místech grilovačky, nejenom nás, že místo opalováku používám grilovací koření, ale vaše obědy nechte si chutnat, pokud právě baštíte, nebo jste někde u bazénu na cestách, my se vám postaráme o playlist i takhle odpoledne. Díky, že posloucháte. John Newman nebo Flipside letí za vámi. Hezké odpoledne.
11: Hit Radio North Music.

chtěl, co si budem. Kdo ale kdy s partnerem někdy je kam jel, tak ví, že zvládnout to celé bez hádky, to prostě není jen tak. Není to žádná sranda, co si budem. Experti mají pár tipů, jak to prostě všechno zvládnout. Neupínejte se na Dovču jako na něco, kde se budete mít strašně fajn, všechno bude sluncem zalitý a všechno bude super. Nedělejte na ní všechno spolu, netahejte všude děti a mluvte se sebou tak trošku konstruktivně. Čili repliky typu to si ze mě děláš srandu, nahraďte větami, mohl bys, mohla bys to říct jinak, nebo skutečně se chceš takhle chovat? Co bys teď udělal nebo udělala na mém místě? Něco na tom je, co? Jen já si na téhle mírnější větičky vzpomenu vždycky až po hádce, bohužel. Je to taková ta moje maďarská povaha, horká krev v žilách. Když mám čas o sobě přemýšlet sama někde na gauči, tak prosím vás, ať to u vás je jakkoliv, pokuste se ty vaše Dovči zvládnout co nejvíce v klidu a hlavně užívejte si toho všeho tady a teď. Teď už další skvělá muzika.

0: Jedeme, nezastavujeme s vámi stále Lea až do 13. hodiny a důležitá věc, kterou nesmíte zapomenout. Rychlá pětka ve snídaní šampionů probíhá i o prázdninách, což je skvělá zpráva, protože my vám chceme dělat radosti o prázdninách. A o co hrajeme příští týden? V rychlé pětce s Allegro bojovat budete o 2 stupenky na Colors of Ostrava a že je na co se těšit. No a aby toho nebylo málo, tak příští týden ve snídaní šampionů s vámi bude moje maličkost. Těším se a teď už zase muzika. Hezké odpoledne.
1: Hit Radio Nord Music. Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
2: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když se pod sluncem dáváte dobrý drink. A nikdo vás neruší. To je pohoda s vaším Hit Radiem. Takhle zní léto s Hit Radiem. Jenom hity.

0: Věděli jste, že většina Čechů dostane v zaměstnání pochvalu za dobře odvedenou práci maximálně párkrát za rok? A 45% lidí se jí pak od ledna do prosince nedočká ani jednou. Ať přemýšlím, jak přemýšlím, kolikrát to schválně bylo u vás, co? Přitom pochvala nám podle expertů často psychicky vynahradí nižší plat. Ona je to taková stará pravda. To máte jako doma. Čím víc budete partnera nebo partnerku chválit, tím ochotnější je odpustit vám všechny vaše prohřešky. Takže já doma chválím od rána do večera, nevím jak vy, protože mám co žehlit prakticky furt.
1: Hit Radio Nord Music.

0: Na Hit Radio se náš společný čas pomalu, ale jistě blíží ke konci. Díky, že jste poslouchali, že jste volali, psali za veškerou vaši aktivitu a pokud možno užijte si ten dnešní den naplno. Běžte někam k vodě, chlaďte se, dodržujte pitný režim a hlavně užívejte si všeho tady a teď a pokud možno, zůstaňte samozřejmě dál na vlnách Hit Radia. Já se na vás budu těšit zítra úderem 7 hodiny ráno a prosím vás, přežijme tu dnešní první tropickou noc a doufám, že to všechno společně zvládneme. Mějte se krásně a čau.
1: Hit Radio North Music.
2: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinza na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pokud míříte na D8, pozor si dejte na 57. kilometru ve směru na Ústí nad Labem, tam je porouchaný vozidlo, může být i zdržení a průjezd tam je ze zvýšenou opatrností. Pokud o něčem víte i vy, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Nord Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s
4: tiskrulevně.cz. Náplně hned.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
6: všude zdejší, všude je fajn.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
7: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Spalující vlna veder už do Česka tropickou noc přinesla. Meteorologové ale oznámili, že bude ještě hůř. V noci na neděli může nastat i takzvaná supertropická noc. Teploty na některých místech pravděpodobně neklesnou pod 25 stupňů Celsia. Čeští záchranáři předpokládají, že po zemětřesení ve Venezuele přežívají v části poškozených budov lidé. Budou se snažit zachránit ty, kterým lze pomoci. Česko posílá do Venezuely 70 záchranářů a 8 cvičených psů ze specializovaného týmu USAR. Plzeň chce mít více zelených střech. Město proto spouští nový grantový program. Kdo může příspěvek získat a v jaké výši, přibližuje mluvčí města Barbora Hájková.
8: Nový grantový program Zelené střechy Plzně je určený fyzickým osobám i dalším subjektům, třeba společenstvím vlastníků jednotek nebo bytovým družstvům, které chtějí vybudovat zelenou střechu na stávající budově. Výše příspěvku se odvíjí od typu a rozlohy zelené střechy a činí 650 až 2200 korun za metr čtvereční.
7: Zelené střechy pomáhají ochlazovat město během veder a zároveň zadržují dešťovou vodu, která by jinak odtekla do kanalizace. No a Karolína Muchová vyhrála travnatý turnaj v Bad Homburgu a dva dny před Wimbledonem slaví třetí titul na okruhu WTA. Japonská soupeřka Naomi Osakaová ve finále za stavu 6-1 a 1-0 pro českou tenistku kvůli zdravotním potížím vzdala.
0: Vedro, teplo, horko. Co víc k tomu dnešku říct? Teploty se u nás v severočeských městech teď pohybují od 34 stupňů do 37 stupňů Celsia. V Krušných horách je o poznání lépe kolem 28 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Nord Music.
0: Zdraví vás Káťa Sekalová, ahoj. Dnešní sobota, poslední červnová sobota, je horká, jak když se 100 letních dní spojí do toho jednoho jediného, a to je právě dnešek. Tak se, přátelé, pořádně chlaďme a laďme naše Hit Radio Nord Music. Společně teď s námi Avril Lavigne a její skejťácký hit. Užívejte s námi ten sobotní hit.

Disturb na Hit Radio Nord Music, The Sound of Silence, neboli zvuk ticha. A přesně tak by se dal popsat momentální stav všech měst u nás v severních Čechách. No a asi nejenom v severních Čechách. Jsem vyjížděla do Nord Musicu z Teplic a nikde ani živáčka. Projížděla jsem Ústím, nikde nikdo. Regulárně mi to připomnělo takový ten apokalyptický film. Pamatujete si s Willem Smithem, jak se prochází se svým psem po vylidněném, zničeném americkém městě? Nevím, jestli to byl New York. No tak přesně takhle jsem si dneska cestou do rádia připadala já. Akorát teda bez toho psa, protože toho bych fakt do těch veder netahala. No a teď jsem si vlastně na všechno odpověděla. Vy jste všichni zalezlí, že jo? Stíny, nejen katedrál, klimošky, větráky, mokrý hadry, vějíře a další všemožný pomocníci, který nás mají schladit a udržet při životě. No tak nepátrejte, nepřepínejte a pěkně v klídku relaxujte, pokud to aspoň trošku jde. Minimum pohybu a jedině tak prstíkem a malinko naše Hit Radio Nord Music volume doprava. A trošičku si zapískat s Flowridou. Whistle is here.

0: Za velkou americkou louží vznikl tenhle hit The Fate of Ophelia a tvůrkyně tohoto hitu Taylor Swift, tak to asi ani není třeba moc představovat. Nicméně Taylor se teď s Ophelí předvedla a uvedla v našich severočeských rádiových vlnách. My jsme příjemně zvolnili, aby nás z těch veder neklepla pepka a ve zvolnění budeme ještě pokračovat a tentokrát zůstaneme u nás v Čechách. Ale vlastně i na Slovensku. Každá česká vlajka má slovenský klín. Jsme všichni to jisté a ano, bude tady slovenský, ale i český klín. Činasky, Michal Malátný a Klára Kubištová. Jo, a jestli jste to nevěděli, Klára sice zpívá slovensky, ale ve skutečnosti je to taky češka. To je škandál. To snad ani ne. Tak už za chvilinku na Hit Radio Nord Music. Mějte krásnou sobotu. Hit
1: Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Benson Boone, Beautiful Things, naprosto gratis tady na Hit Radio.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. 27. června si užijte v Chomutově Kino pod hvězdami. Sobotní filmový večer pod čirým nebem. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Jupí syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6. Hit Radio.
1: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio Nord Music.
2: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
3: Matracezahubičku.cz.
1: Hit Radio Nord Music.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Dvě minuty po půl druhý na Hit Radio Nord Music nás teď potěšili Linkin Park a jejich Final Masquerade. Vedro jak když praští, nebo říká se to vůbec takhle, asi ne, ale vy mi rozumíte, prostě když je venku teplo, anebo jako teď v tyto dny doslova vedro napadnutí a vy byste byli nebo vyskytovali se někde v přírodě u nás nebo v zahraničí, kde je na oko čistá říčka nebo potůček, anebo třeba jezírko a vy máte žízeň. Riskli byste to a v pohodě byste se napili, nebo byste to radši vydrželi, až budete někde v civilizaci a koupili si vodu balenou? A co kdybyste byli v Indii? Tam byste se napili z místních vod? Asi ne, co? No, tak si představte, že indický ministr vypil vodu z místní řeky, aby dokázal, že je čistá, no a skončil v nemocnici. Jako, myslím si, že ten, kdo v Indii někdy byl, anebo jenom viděl nějaký dokument o Indii, tak mi dáte asi za pravdu, že od toho indického ministra to byl velmi husarský kousek, jo. A hele, já to vidím asi takhle. Pro Inda nemocnice, pro Evropana márnice.

0: Sobota, Hit Radio Nord Music a taky Lost Frequencies a Zonderling. Crazy. No a my z toho vedra budeme asi všichni taky za chvilku crazy, nebo už jsme. Hele, mám takový nápad. Nově po x měsících je v Krupce lanová dráha na Komáří výšku opět ode dneška po několika měsíční rekonstrukci opět v provozu. Mě tak napadlo, já bych navrhovala trošičku zrychlit tu jízdu nahoru a dolů a hned to pro nás může být takovej super tip na příjemný osvěžení a ochlazení se. No dobrý, OK, chápu, beru zpět, jak se říká, bezpečnost na prvním místě. Jestli mě teď slyší nějaký bezpečák, tak ten by mi dal, ale tak to víte, do úpalu není daleko a z toho vedra už někteří můžou plácat lehce nesmysly. Tak ještě za chvíli a třeba uvidíme Fata Morgánu, anebo radši uslyšíme třeba Offenbacha nebo Atmo Music, Andělé. To je asi reálnější. Díky, že jste s náma. Hit Radio Nord Music hraje jenom pro vás.
1: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
2: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Coldplay na Hitrádu Nord Music. Máme přesně 14 hodin. A je tady nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pokud míříte opět na D8, tak na 56. a 9. kilometru ve směru Praha je taky porouchaný vozidlo, je tam zdržení, tak opatrně. Jestli o něčem víte, tak volejte naše dopravní info 800 900 952.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
3: Náplně hned.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90.

0: lístky na www.levnězčiny.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
2: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Dračák. Tropickou noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, změřili meteorologové v noci na dnešek na pětině měřících stanic. Vyskytla se téměř ve všech krajích od nížin po hory. Nejteplejší noc prožili lidé v centru Prahy. V Klementýnu neklesla teplota pod 23,7 stupně Celsia. Premiér Andrej Babiš odmítl poskytnout bývalému ministrovi práce Marianu Jurečkovi podklady, o kterého Jurečka žádal v poslanecké písemné interpelaci. Jurečka chtěl údaje o tom, jak vláda ve vybraných oblastech plní své cíle. Babiš to odmítl s tím, že nechce zatěžovat státní správu. V Jihlavě funguje nová výpravní budova, tím skončila první etapa proměny tamního vlakového nádraží na centrální dopravní terminál. O výhodách stavby mluví primátor Petr Ryška.
3: Samozřejmě ještě chvilku to potrvá, plnohodnotný význam to bude opravdu mít, až dokončíme tu druhou etapu. Nicméně už tahle první etapa je velice významná, si myslím, protože opravdu tím vlakem se dá dojet až do centra, nemusí se vystupovat na okraji Jihlavy. I k tomu autobusovému nádraží to už není přes půl města, ale jenom 5 minut pěšky.
2: Druhou etapu prací chce Jihlava dokončit do roku 2030. No a trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek je přesvědčen, že se mužstvo na mistrovství světa v Americe nedotklo svého výkonnostního maxima. Vyřazení už po skupinové fázi označil kouč i jako osobní neúspěch. Podle něj bude tým potřebovat obměnu.
4: Venku máme jasno nebo skoro jasno. Jen v Krušných horách se může objevit oblačnost. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů Celsia v Polabí a po Ohří ojediněle až 40 stupňů. Na horách potom 32 až 35. Vítr proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Hit Radio Nord Music.
4: Další hodinka je před námi, s vámi pořád Káťa Sekalová a teď už je ATC Around the World.

0: I tedy Swims nás na hitáru North Music navštívil se svým skvělým hitem Lose Control. No, o víkendech v odpoledním vysílání tady u nás jsme a hlavně vy jste obvykle zvyklí, že vás zveme na různý víkendový akce, který se konají u nás o víkendu na severu Čech. A tento víkend díky těm mega vedrům bych tady mohla spíš vyjmenovat všechny akce, co se zrušily, jo. Od například zrušených rodinných radovánek, které se měly konat v městských sadech v Ústí nad Labem, až po zrušený Baggerfest, který měl být zítra v Mostě u Polygonu, ten je taky zrušený. A taky se třeba poprvé v historii ruší nedělní Malá Paříž v Teplicích. Teploty, ty jsou fakt hodně vysoko a organizátoři všech těch venkovních akcí vyhodnotili, že nás opravdu nechtějí mít na svědomí. Logicky. No a dneska se dokonce čeká, jestli se pokoří historicky nejvyšší teplota ze srpna z roku 2012, kdy se naměřilo 40,4. Tak uvidíme, jak to dopadne. My se pojďme tady na Hitrádiu North Music schladit a osvěžit další hudební jízdou. Protože je to blízko a poetika.
1: I když nemám křídla, tak se bolí tam. A v noci přistávám do peřen. Zamotaný ve tvých vlasech usínám. Jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: L. King na hitrádu Not Music a její zpověď o jejich ex. No a máme tady, myslím si, další super zprávu pro nás Severočechy a Ústečáky taky, samozřejmě. Po dlouhých 13 letech se opět bude promítat v letním kině v Ústí nad Labem. Filmové večery odstartujou 5. srpna a vstupný bude jednotný 100 korun. Nebude chybět ani občerstvení a doufám hlavně, že nebudete chybět taky vy, protože samozřejmě bez diváků by to asi nemělo dlouhýho trvání a to by byla škoda. No stejně tak, jako by nemělo dlouhýho trvání naše Hitradio Not Music. Bez vás, bez našich posluchačů. Takže díky, super, že nás ladíte, jste skvělí a už za chvíli tady další sprcha hitů Daša nebo Kočičáci Imagine Dragons.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
4: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
5: Vraťme čas alespoň na jeden den.
4: To Třebíblicí jezdějí Lou Bega a Stacy.
5: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
4: Velká devadesátková show.
5: Letní atmosféra.
4: Rodinná piknik zóna.
5: A program pro děti.
4: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
5: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
4: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
6: Hit Radio North Music.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Za minutu půl třetí na Hit Radio Nord Music Tim Berg a jeho Secret Romance. Přátelé, já nevím, jak to zvládáte vy, ale severní Čechy se teď momentálně měnějí v jednu velkou saunu a ty meteorologové nám ty teploty kolem 40 snad posílají za trest. Sice nevím za trest čeho, koho, ale víte co, pořád jsme na tom líp než ve Francii. Tam totiž aktuálně padají teplotní rekordy přes 45 stupňů a na sociálních sítích teď totálně frčí jedno virální video. Nějaký Francouz dostal v tomhle šíleném pařáku hlad a místo toho, aby zapnul sporák a udělal si doma ještě větší peklo, vzal obyčejnou pánev, položil ji na plechový parapet okna na přímý slunce, hodil na to slaninu a rozklepnul vajíčko. A teď se podržte. Ono to normálně funguje. Na tom videu je vidět, jak bílek tuhne, slanina syčí a chlápek si uprostřed rozpálený Paříže regulárně ukuchtil anglickou snídani. Bez plynu, bez elektřiny, prostě čistě na solární pohon. Takže, přátelé, až budete dneska nadávat, že se vám doma horkem rozpouští i čokoláda, berte to z té lepší stránky. Ušetříme za energie. Já osobně už na zítřejší oběd neplánuju žádný složitý vaření, jenom ještě přemýšlím, jestli ten nedělní řízek usmažím radši na kapotě auta na parkovišti před teplickým nákupákem, nebo tomu dám větší krády a hodím to rovnou na rozpálený zábradlí na větruši tady v Ústí. Každopádně se chlaďte, pijte hodně vody. A zůstaňte s námi, protože my na Hit Radio Nord Music vám pouštíme ty největší hity, který vás zaručeně osvěží. Protože to, že nás posloucháte, to je prostě znamení. No, svý o tom ví i divokej byl, že jo, kluci? Přeju vám všem fajn letní pohodu a vězte, že v zimě bude hůř.

0: saxofon, to je prostě top. Hit Radio Nord Music, Four Changes. Přátelé, kamarádi, já bych vás teď chtěla pozvat do našeho nového Instagramu hitradio_nordmusic. Proč byste tam měli chodit a proč byste nás měli sledovat? To je dobrá otázka, kterou vám jednoduše zodpovím. Soutěže, zajímavosti, novinky, no prostě všechno, co chcete a co potřebujete. Konkrétně teď jsme soutěžili o nezrovna levní stupenky na One Republic, které jsou dneska v Praze na letišti Letňany. Soutěžili jsme o poukázky na jídlo v hodnotě 2000 korun do Michael's Bistra. Aktuálně soutěžíme o palivo do vašeho autáku na celý léto zdarma. Včera bylo vysvědčení a vysvědčení se známkami dostali i Lucka Schlegr a Dan Rakacký. Jaký známky, to taky zjistíte u nás na našem novém Instagramu. No prostě chcete být kompletně v obraze, chcete vědět, co se u nás na severu Čech děje. Tak jděte na Instagram a najděte si nás hitradio_nordmusic.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: No Name na našem hitrádu Nord Music. Nie alebo áno. Skvělej hit. A teď už je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Vypadá to, že kdo může, tak nevyráží a na silnicích u nás na severu je teď relativně klid. Jenom bacha, upozorňuji, že na dálnici D7 mezi 44. a 34. kilometru ve směru na Prahu probíhají na krajnici práce údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: On air.
2: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
6: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Dračák. Během prázdnin posílí policie dohled na českých silnicích. V nejkritičtějších dnech se i omezí opravy. Ministerstvo dopravy apeluje na řidiče, aby dodržovali základní pravidla, jak říká mluvčí rezortu František Jemelka.
7: Připomínáme, že i na nadcházejících prázdninách se budou zobrazovat na proměnných informačních tabulích dálnic výzvy, jako dodržují rychlost, udržují odstup nebo nedrž telefon.
6: Z důvodu bezpečnosti vytvořil BESIP kampaň Léto v pohodě. Současná vedra nesnášejí zemědělské plodiny na polích nebo trvalé kultury dobře. Kdyby ale přišly až později, v červenci nebo v srpnu, napáchali by méně škody než teď. Nynější vlna veder poškodí zemědělce, kteří očekávají kvůli nim propad výnosů. No a Karolína Muchová vyhrála travnatý turnaj v Bad Homburgu a dva dny před Wimbledonem slaví třetí titul na okruhu WTA. Japonská soupeřka Naomi Osakaová ve finále za stavu 6-1 a 1-0 pro českou tenistku kvůli zdravotním potížím vzdala.
0: Teploty nám u nás na severu vesele stoupají, v Ústí měříme v uvozovkách nejmíň 35 stupňů, Teplice 36, Most 37 a vedou Louny se Žadcem 38 stupňů Celsia. V noci na neděli to nebude o moc lepší, hlásí další tropickou jasnou noc a teploty 23 až 20 stupňů Celsia.
5: Hit Radio Nord Music.
0: Tak oficiality jsou za námi a my se pojďme opět bavit. A jak jinak než hudbou? Pitbull a Mark Anthony.

Leony, Don't Worry na Hitradio Nord Music. Máme sobotu 27. června, 15 hodin a 8 minut. Jako já bych to teď v těchto extrémních vedrech nedoporučovala, ale zeptám se. Umíte ukončovat hádky? Prostě jako žádná tichá domácnost. Nový trend, řízené hádky. Podle aktuálních studií a trendů na sociálních sítích mladé páry masivně opouštějí taktiku takzvané tiché domácnosti. Místo urážení se nastupuje trend plánovaných řízených hádek. Partneři si doslova dávají schůzky do kalendáře, jo, například plácnu ve středu ve 20.00, kde si potom vyříkají, co jim vadí, co jim nevadí, často za použití stopek, aby jeden nemluvil díl než druhý a bylo to fér. Co na to říkáte vy? Co na to říkáte vy, dříve narozený, třeba jako já? Stopky, schůzky kvůli hádce? Hele, já to jenom říkám a normálně mě to vytáčí. Ale nic, mlčím, jsem boomer, počkám si na vás. Co si o tom myslíte vy? Kvůli jaký nejbizarnější věci by váš partner byl ticho a na jak dlouho? Dejte mi vědět na WhatsApp 37 39 958 a my si mezi tím všichni, everybody, včetně DJ Boba, zamáváme pěkně, ale opatrně, pomaloučku, rukama zleva doprava a zprava doleva. Vrátíme se do devadesátek, sobota, léto a DJ Bobo k tomu. Hit Radio Nord Music, díky, že jste s námi.

0: Ladíte Hit Radio Nord Music, tohle byly jasní, přímý Green Day, You Know Your Enemy, neboli Znáš svýho nepřítele. A to bychom mohli aplikovat do mého dotazu, který jsem vám před chvílí položila. Jako nechci o našich partnerech a partnerkách hovořit jako o nepřátelích, ale když nás ta naše polovička naštve, no, však víme. A ty mladé páry se nyní hádají dle studií téměř plánovaně a plánovaně na přesný termín a hodinu si o té hádce potom povídají a rozebírají ji. A já se ptám, co vy na to říkáte? Jste typ plánování nebo u vás vede tichá domácnost? Jakou nejdivnější hádku jste zažili? Napište, podělte se s námi na WhatsApp 37 39 958 a už za chvíli se k hádkám tady na Hit Radio Nord Music našim vašim hádkám dostaneme.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Benson Boone, Beautiful Things, naprosto gratis tady na Hit Radio.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
3: Hledáte program pro celou rodinu? Tak si zapište neděli 28. června. Baggerfest 2026 v Mostě nabídne den plný zábavy, hudby a atrakcí pro malé i velké. Těšit se můžete na Míšu Růžičkovou, Bibi Boom, soutěže malování na obličeji a taky Hit Radio Nord Music. Těšíme se na vás. Doražte.
1: Hit Radio Nord Music.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Za 2:30 ladíte pořád Hit Radio Nord Music, Šabuzy, Bar Song, Tipsy. A já jsem se tady s vámi před chvílí povídala o hádkách. O tom, jak ty hádky řeší teďkon mladí, jak jsme je řešili a řešíme spíš my starší ročníky. A kdo je spíš taková ta tichá domácnost, pro tu tichou domácnost, a kdo to spíš radši plánuje a řeší tak nějak jakože plánovaně. To jsou právě ty mladí. A já jsem se vás ptala, prosila jsem vás, jaký zkušenosti s hádkama máte vy, jaký vaše bizarní hádky. A napsala mi Hanka z Teplic. Můj chlap se mnou nemluvil 3 dny, protože jsem mu snědla to uzené, které si šetřil na sobotu k pivu. Prý se mu zničila víkendový rituál. 3 dny ticha kvůli jednomu špičku. No chápete to? Ani ne, nechápu. Ještě tady mám další SMSku. Manžel se urazil a držel tichou domácnost celý týden. Důvod? Jeli jsme z Ústí do Děčína a já mu poradila zkratku, na který jsme pak chytli 3 červený na semaforu. Podle něj jsem prý zpochybnila jeho řidičskou autoritu. Další uražený chlap, zajímavý. A mám tady poslední zprávu z WhatsAppu. Konečně jeden muž. Petr z Chomutova se mi ozval. Přítelkyně se mnou nemluvila od pátku do neděle, protože se jí zdálo, že jsem jí v jejím snu zahýbal s její nejlepší kamarádkou. Moje omluva, že za to fakt nemůžu, situaci jenom zhoršila. Že by platilo mlčeti zlato, Petře? Nebo spíš model pana doktora? Zatloukat. No nic, mlčím, abych něco nespůsobila. Každopádně díky za vaše příběhy o hádkách. Chápu a znám, že někdy ty nervy a trpělivost někdy prasknout musí, ale teď v těchto vedrech bych ty hádky, přátelé, raději přesunula do nižších venkovních teplot. Pojďme se radši opět ponořit do hlubin hudby a že jí tady na Hit Radio Nord Music je až. Eva Farná a Miraj. Vzpomeneš si povedený duet? Užijte si ho.

0: Dozněly Owl City a jejich nesmrtelné světlušky Fireflies. No my ale v tomhle šíleném letním horku rozhodně nespomalujeme, spíš naopak. Zapomeňte na chvíli na tichou domácnost, na stopky i na partnerský hádky, co jsme tady před chvilkou řešili. Popová rebelka Pink a Nate Reeves nám totiž právě teď dají ten absolutně nejlepší důvod, proč se u rádia pořádně usmířit. A hlavně zůstat na ladění. Tohle je jejich společná pecka. Just Give Me a Reason na Hit Rádiu Nord Music už za malou chvilku.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s...
4: Tisku.cz Náplně hned.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Bez hvězd nejsou souhvězdí, o tom ví svý kapela Hodiny na Hitrádu Nord Music. Za minutu 4 hodiny. A je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Auta nám dneska taky v těch vedrech docela stávkujou. Pokud míříte na D8, dejte si pozor na 57. kilometru ve směru na Prahu. Tam je porouchaný vozidlo a průjezd se zvýšenou opatrností. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky.

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
6: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Extrémní vedra znamenají výrazně vyšší spotřebu elektřiny. Při porovnání čtvrteční spotřeby 25. června s 10. červnem, kdy bylo o 15 stupňů chladněji, rostla spotřeba ze sítě o skoro 6%. Ve skutečnosti byla spotřeba ještě vyšší. Řada klimatizací je napájená energií z vlastní fotovoltaiky. Pražská integrovaná doprava spouští prázdninový provoz. Intervaly u metra, tramvají i autobusů se budou prodlužovat. Do těchto jízdních řádů zasáhnou i četné výluky. Jaké to jsou, upřesňuje mluvčí Filip Drápal.
7: Například na začátku července bude vyloučen provoz metra C mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. U tramvají je potřeba počítat s výlukou trati do Radlic, na kterou pak naváže třeba uzavřený úsek přes Národní třídu, a naopak během července se zprovozní tramvajová trať kolem Pražského hradu.
6: Od soboty se na několika místech změní trvalé jízdní řády. Týká se to hlavně autobusových linek. Vláda pravděpodobně v pondělí odmítne ústavní novelu poslanců opozičního hnutí STAN. Ti chtějí zrušit přestupkovou imunitu a omezit trestní imunitu zákonodárců. Proti novele se postavila téměř všechna ministerstva, která se předlohou zabývala. No a Miroslav Koubek zůstane i po mistrovství světa v Americe trenérem českých fotbalistů. Je správnou volbou, uvedl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Bývalý záložník nepochybuje o tom, že 74-letý kouč národnímu mužstvu ještě hodně dá.
8: Teploty se u nás na severu pořád drží vysoko, měříme kolem 38 stupňů Celsia a pařit se budeme i v noci, kdy teploty klesnou pouze na nějakých 23 stupňů. Pařáky nás čekají i zítra 37 až 40 stupňů. Masakr.
4: Hit Radio North Music.
8: Teploty venku nám rostou, dodržujeme pitný režim a taky pořádnou dávku hudby. Ellie Goulding a Calvin Harris.

Ed Sheeran, Thinking Out Loud na Hitradio Nord Music. Vezměte obyčejnou plastovou. Tak počkejte, já začnu od začátku, jo? Mě se to tady trošku překulilo. Ten článek. Momentino. Už to mám. Ochlazení pokoje za 0 korun. Vyzkoušejte utajený německý trik s obyčejnou lahví. Tak to jsem si teďkom přečetla na internetu, proto jsem teďkom hledala, protože se mi to trošku překulilo jinam, jo? To jsem teďkom zahlídla, článek. A nachytala jsem se, byla jsem zvědavá a článek jsem rozklikla. Ty vado, utajovaný německý trik. Tak víte, o co se jedná, přátelé? Vezměte obyčejnou plastovou lahev od minerálky, naplňte ji do 4/5 obyčejnou vodou z kohoutku a hoďte ji přes noc do mrazáku. Ráno pak získáte masivní ledový blok, který se stane vaší tajnou zbraní proti sálajícímu horku. No, tak to teda koukám, to Němci objevili Ameriku a hlavně teda i ten dotyčný pán, co ten článek napsal, to musel být asi taky fyzik s velkým F. Hele, co takhle rovnou otevřít lednici a mrazák, to je taky dobrý trik, ne? Ale pozor, ten je taky tajný.

0: Linkin Park se u nás na Hitradu Nord Music zvedli ze dna Up From The Bottom. A já vám, kamarádi Severočiši, pokud jste a můžete být doma nebo prostě někde v klidu a nejlépe v chladu, stínu, zůstaňte tam anebo si dejte maximálně studenou vanu nebo sprchu, ale nebo studený hadr na hlavu, ale hlavně nejezděte. Nejezděte do Mostu na jezero Most. Teď jsem dostala zprávu od známých, že je to tam brutálně přeplněný autama a samozřejmě lidma a policie to tam odklání. No a taky tam je i dost odřených aut od autobusů a to prostě nechceš. Hele, buďme pěkně v klidu, společně s Hitrádiem, Nord Music a s hitama, který nás berou a třeba i osvěžujou. Třeba Dua Lipa, no i když, ta je taky hodně hot, jako tohleto počasí, co?
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky, kilo za 109,90, jihočeský ajdam, plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun, kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.

0: proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Nord Music.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
0: Hit Radio Nord Music.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.

Luis Capaldi na hitádu North Music Forget Me. Ještě jednou krásné odpoledne, přátelé. Pokud se právě teď potíte i na místech, o kterých jste doteď ani netušili, že je na vašem těle máte, zachovejte klid. Je to potvrzený, zase vedeme. Severní Čechy dneska zažívají pořádný žár, ale oficiální teplotní rekord pro dnešní den padl na jediné z 25 dlouhodobě měřících stanic. Ano, vyhrálo to chvíle napětí Ústí nad Labem. Konkrétně stanice na Kočkově, kde meteorologové naměřili rovných 35,2 stupně Celsia a překonali tak zápis z roku 2019. Absolutním vítězem v kategorii překlopme teploměr jsou ale tradičně Doksany na Litoměřicku, kde naměřili šílených 38,1 stupně. No a v těsném závěsu se opět vracíme do Ústí nad Labem Vaňov s teplotou přes 37 stupňů. No, já mám pocit, že název stanice Kočkov dostává v tomhle počasí úplně nový rozměr, ale kočkovat se v tomhle vedru to radši nechceme, že? Takže přátelé, doplňujte tekutiny, držte se ve stínu a já vám k tomu chlazení hned teď posílám pořádně ledový hudební hit. Ať z toho nejste zas tak crazy. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love.

0: Agnes Release Me a další úžasný hit na našem Hit Rádiu North Music je za námi. A víte, co je před námi? A co víte, že je taky ještě úžasný, že máme nový Instagram Hit Rádio podtržítko North Music a ještě úžasnější by bylo, přátelé, kamarádi, kdybyste se k nám, kdo to ještě neudělal, opět na ty sítě, konkrétně na ten Instagram vrátili. O náš starý Instagram jsme bohužel přišli a teď máme novej a tam vás lákáme jak samci samičky zpět. A lákáme vás na různé zajímavosti a hodnotné dárky. Na našem novém Instagramu Hit Radio podtržítko North Music se můžete opět dozvědět různé informace, včetně například videí s našimi hosty, které zveme každou středu k půdce s Danem do dopoledne LSD. Taky můžete sledovat, kde se momentálně my Hit Radio North Music nacházíme. A třeba v neposlední řadě máme na našem Instagramu spousty soutěží. Dneska například šťastlivec, co u nás na Instagramu vyhrál Lupeny na One Republic. A ta nejčerstvější soutěž je, že můžete od nás vyhrát plnou nádrž paliva na celý léto zdarma. Tak nás sledujte na Instagramu Hit Radio podtržítko North Music.
1: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
2: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Taky nechcete končit léto větou.
7: To zase nějak uteklo, viď?
6: Tak se zážitky od Alegrie se vám tohle stát nemůže.
8: Mami, ten Superland byl boží.
9: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
10: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
11: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
12: Užijte si zážitkové léto s Alegrií.
13: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
12: Romantika.
13: Sportáky.
12: Zábava pro děti a mnohem víc.
13: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
14: Firma na zážitky.
12: CZ.
2: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Máme přesně 17 hodin a na Hit Radio Not Music tohle byla Miley Cyrus a její End of the World. A teď už je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Aktuálně se na našich silnicích naštěstí nic neděje, jenom připomínám na trase z Teplic na most za Chotějovicemi, že probíhají práce na silnici. Počítejte tam s omezením a to do 31. července 2026. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl, vaše online zahradnictví.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: On air.
1: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
6: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Dosavadní české teplotní maximum, které od 20. srpna 2012 drželi středočeské Dobřichovice, padlo. Stanice Doksany na Litoměřicku dnes odpoledne naměřila 40,6 stupně Celsia. V extrémních teplotách spotřebovává naše tělo obrovské množství energie na samotné ochlazování. Nemůžeme ho tedy zatěžovat těžkým jídlem. Tělo bude bez vitality a pocítíme velkou únavu. Jídlo v létě by nám mělo spíše ulevit, jak říká výživový poradce Jakub Košata.
7: Seďte na lehké těstovinové nebo kuskusové saláty se spoustou čerstvé zeleniny. Vynikající jsou potraviny s vysokým obsahem vody, jako jsou okurky, melouny nebo bobulovité ovoce. Pokud je o bílkoviny, volte ty nejstravitelnější, například ryby, krůtí nebo kuřecí maso, tofu nebo zakysané mléčné výrobky. Například vychlazený kefír vás v horku okamžitě osvěží.
6: Pokud se chystáte někam na výlet nebo dovolenou, měli byste mít ke svačině oříšky, sušené ovoce, celozrnné krekry nebo kvalitní sušené maso. Premiér Andrej Babiš odmítl poskytnout bývalému ministrovi práce Marianu Jurečkovi podklady, o kterého Jurečka žádal v poslanecké písemné interpelaci. Jurečka chtěl údaje o tom, jak vláda ve vybraných oblastech plní své cíle. Babiš to odmítl s tím, že nechce zatěžovat státní správu. No a jedničkou draftu zámořské NHL se stal podle předpokladů kanadský útočník Gavin McKenna. 18-letého hokejistu si vybralo Toronto. Nejvýše postaveným českým hráčem letošního draftu v Buffalu se stal podle předpokladů útočník Adam Novotný. Ze 24. místa si ho vybral Vancouver.
0: 3 minuty po 5. hodině se u nás v severních Čechách pohybují teploty od 36 do 38 stupňů. Noc bude tropická a jasná a teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni. Zítra v neděli opět jedeme v pekelné hot jízdě, bude jasno a teploty 37 až 40 stupňů. V Polabí a po Ohří vystoupí výjimečně až přes 40 stupňů.
5: Hit Radio Nord Music.
0: Uf, jen to počasí říkám a jsem opocená všude. Jeden poslední hodinku s vámi Káťa Sekalová a Maroon 5.

Rosé a Bruno Mars na Hitradio Nerd Music. APT. Včera nám začaly prázdniny, teda takhle, to musím uvíct na pravou míru. Rodičům prázdniny nezačaly, spíš naopak, dětem začaly prázdniny, převzali si vysvědčení a volno, teda zasloužený volno, si zasloužili a zaslouží taky všichni učitele a učitelky. A jak poznáte ty nejlepší z nejlepších? Já vím, to je hodně diskutabilní, ale třeba na ulici si myslím, že jasně poznáte poslední školní den ty nejlepší pančitelky. Budou domů obložený květinama jako památník neznámého vojína. Ty nejhodnější jich budou mít nejvíc samozřejmě. No a ti učitelé, kteří půjdou, nebo respektive šli včera domů s prázdnou, tak těm asi by to mělo dojít, že je někde chyba. Já bych možná i jednu takovou pančelku znala. Teda teď už to můžu říct, protože už tenkrát před těmi téměř 40 lety byla opravdu stará. Měli jsme ji v první třídě v Teplicích na základce a jako ta byla fakt zlá. Nekecám, vážně. Normálně pravítkem nás mlátila, žvejkačky nám lepila do vlasů, fakt to bylo šílený. Tak ta si myslím, že ta by taky domů šla s prázdnou, to vám říkám. Ale jako jinak věřím, že tací mezi námi už určitě nejsou, že ne? Doufám v to. Ale kdo tady? Kdo tady s námi na Hitradio Nerd Music naštěstí je? A je hodný, jsou hodný, milý, tak to jsou Billy Gillies a Hannah Bolane. DNA, Loving You.

0: Na Hitrádiu Nord Music, Coldplay a jejich Paradise. Ráj, tak to se pro dnešní horký letní den celkem hodí, teda minimálně pro ty z vás, co holdujou těmhle extrémním vedrům a extrémním teplotám. Pro ty to je opravdový ráj. No a my, co nejsme extrémisti, my už tak nadšený nejsme, že jo? Ale kdybychom si představili, že tady máme moře nebo oceán, ono by to vedro bylo o dost snesitelnější, že jo? A ještě kdybychom měli oceán i moře dohromady. To by bylo stereo. Stereo láska. No tak, tak si ji aspoň pustíme a zasníme se. Co říkáte? Hit Radio Nord Music, Edward Maya a Vika Gigulina. Stereo láska. Užívejte léto.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Benson Boone, Beautiful Things, naprosto gratis tady na Hit Radio.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je... Oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Hit Radio Nord Music.
5: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Pozdravuj pocestný a pozdravuj taky naše všechny posluchače Hit Rádia Nord Music. Divokej byl, plakala. Pojďme si říct, hromadná doprava, autobusy, trolejbusy, vlaky je super po většinu celého roku. Nemusíš řídit, můžeš si odpočinout, můžeš si třeba i odskočit, protáhnout se a tak dále. No prostě hromadná doprava je super, kromě léta. A budu konkrétní, kromě léta, kdy jsou extrémní teploty, jako je tomu tento víkend. Protože nefunguje nic. Nefungují antiperspiranty, klimatizace nestíhají a lidi přestávají vonět jako lidi a začínají, no prostě, není to dobrý. A co teprve, když ty klimatizace ne, že nestíhají, ale nefungují. A to se přesně teď stalo našemu kolegovi z Hit Rádia Nord Music Robertovi Gajdarovičovi, který je zrovna na cestě vlakem směr Český Budějovice a přišlo jim tam hlášení. Omlouváme se za poruchu klimatizace. Okna otevřít nejdou, nejenom u nás v Ústí padají teplotní rekordy, ale i ve vlaku, ve kterém zrovna sedí náš Robert. Za chvíli tam, myslím si, budou padat i lidi a ten odér z těch všech, tak ten bude asi taky tuze příjemný.

0: Máme 17.40, tohle byly Rudimental, Jess Glynn, Macklemore a Dan Kaplan a jejich pecka These Days. Tyto dny, no tento víkend, tyto žhavé dny, ty jsou úplně brutální. Posloucháte pořád Hit Radio Nord Music, s vámi Káťa Sekalová, která se ale už pomalu, ale jistě loučí. Roztejkám a mažu z bodu A, z bodu horkého bodu A do bodu B, do horkého bodu našeho panelákového bytu bez klimošky. To bude pecka. A co vy, přátelé, jak to zvládáte? Já doufám, že se ctí, protože jste s námi, tak to si myslím, že to se dá zvládnout, co říkáte. Já vám přeju krásný zbytek víkendu, užívejte, jak to jde, zvládněte nějak ty vedra, v pondělí by prej mělo přijít ochlazení, uvidíme, co přijde, každopádně prázdniny nám začínají, ty taky nějak přežijte a jinak vidíme, no vlastně nevidíme, kecám, ale slyšíme se opět příští týden v sobotu, mějte se krásně, pa, pa, pa.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s
0: tisknulevně.cz. Náplně hned.
4: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
5: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Meteorologové prodloužili platnost výstrahy před velmi vysokými a extrémně vysokými teplotami i na začátek příštího týdne. V nížinách východní poloviny České republiky bude přes 37 stupňů Celsia také v pondělí. To má taky začít počasí u nás od západu ovlivňovat zvlněná studená fronta. V Národním parku České Švýcarsko platí zákaz vstupu do lesa v noci. Důvodem je zvýšené nebezpečí požáru. Správci parku žádají veřejnost o obezřetnost. Pokračuje ředitel krajských hasičů Martin Laníček.
2: Samozřejmě problematika Národního parku je velmi specifická. Zatím ta situace nějak nevybučuje z toho průměru a z toho charakteru těchto předchozích. My udělali jsme poměrně velký skok v technickém vybavení jednotek požární ochrany, jsou to 4 kolky a především velkokapacitní hašení za pomoci vrtulníků.
1: V současné době nad Národním parkem kvůli zvýšenému nebezpečí požáru pravidelně létají i drony s kamerou. Současná vedra nesnášejí zemědělské plodiny na polích nebo trvalé kultury. Dobře, kdyby ale přišli až později, v červenci nebo v srpnu, napáchali by méně škody než teď. Nynější vlna veder poškodí zemědělce, kteří očekávají kvůli nim propad výnosů. No a 6 českých tenistů zasáhne v pondělí do úvodního dne Wimbledonu. O postup do druhého kola budou bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková, nasazená 10 Karolína Muchová, turnajová 32 Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Daria Vičmanová a Dalibor Svrčina.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
3: Zlepši si náladu.

můžeš mít Hit Radio Nord Music i v kapse. Máme nový instagramový profil. Hit Radio podtržítko Nord Music. Hit Radio podtržítko Nord Music. Koukneš do zákulisí rádia, uvidíš nás při práci a potkáš nejlepší partu posluchačů. Skrz náš instagramový profil tě navíc dostaneme i na nejlepší akce a koncerty na severu Čech. Tak si nás najdi, dej follow a buď připravený na ty nejlepší soutěže. Hit Radio podtržítko Nord Music, protože nejlepší věci se nedějí jenom ve vysílání, ale taky na našem novém Instagramu. Hit Radio podtržítko Nord Music.

0: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
1: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
2: Vraťme čas alespoň na jeden den.
1: To Třebíblicí jízdějí Lou Vega a Stacey.
2: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
1: Velká devadesátková show.
2: Letní atmosféra.
1: Rodinná piknik zón.
2: A program pro děti.
1: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
2: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
1: Více na legendy v Třebíblicích.cz.

0: Taky nechcete končit léto větou?
1: To zase nějak uteklo, viď?
0: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
2: Mami, ten Superland byl boží.
3: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
4: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
5: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
6: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
0: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
6: Romantika.
0: Sportáky.
6: Zábava pro děti a mnohem víc.
0: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
0: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

0: kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná.

0: jako svoje boty.
1: Podvětruší v centru Ústí nad Labem, je to tam úplně ucpaný.
0: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Nord Music.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.

0: černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

ať nám to štěstí neodkvete. Pojď zpívat, tančit, na hlas se smát.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

save you from yourself.

0: Radio Nord Music.
1: Vzal si dva lízenky, dvě